54 vteřin a 38 setin. A po poměrně chladné noci nás čeká opět letní páteční počasí. Teploty budou od 28 do 32 stupňů Celsia, pouze na severovýchodě Česka bude o něco chladněji. Pršet by ale nemělo, bude jasný den.

budem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

čekají šetří síly, ještě dlouho poletí vzduchem. Letí vrány, letí, letí, nepotí se, vzduch je chladí.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Vláda od pondělka obnoví funkci Národní koalice proti suchu. Na opatření proti nedostatku vody, včetně výstavby nových přehrad, chce podle premiéra Andreje Babiše uvolnit 4 miliardy korun. Hlavní práce na rekonstrukci pražské frekventované Kbelské ulice jsou hotovy. Zúžení na frekventované silnici skončilo. Pokračování je pak v plánu na říjen. Fotbalisté Jablonce v odvetě třetího předkola konferenční ligy zvítězili v Rize nad RFS 2-1 a stvrdili postup do závěrečného playoff o hlavní fázi soutěže. Ještě krátce o počasí, v noci bude poměrně chladno. V pátek nás ale čeká 28 až 32 stupňů Celsia, o něco chladněji bude na severovýchodě Česka, jinak bude jasno a slunečno.

0: Radio Bonton.
1: Would you dance?

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Národní koalice proti suchu znovu vznikne v pondělí a začne hned fungovat, jak oznámil premiér Andrej Babiš. Na boj proti suchu, včetně nových přehrad, chce vláda další 4 miliardy korun. V Pražském ústavu hematologie a krevní transfuze chybí krev skupin A a 0. V tiskové zprávě vyzval také k darování krve, protože zásoby jsou na kritické minimu. Nedostatek mají i další nemocnice. Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob. V Paříži zvítězila v českém rekordu minuta 54 vteřin a 38 setin. A po poměrně chladné noci nás čeká opět letní páteční počasí. Teploty budou od 28 do 32 stupňů Celsia, pouze na severovýchodě Česka bude o něco chladněji. Pršet by ale nemělo, bude jasný den.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Vláda od pondělka obnoví funkci Národní koalice proti suchu. Na opatření proti nedostatku vody, včetně výstavby nových přehrad, chce podle premiéra Andreje Babiše uvolnit 4 miliardy korun. Hlavní práce na rekonstrukci pražské frekventované Kbelské ulice jsou hotovy. Zúžení na frekventované silnici skončilo. Pokračování je pak v plánu na říjen. Fotbalisté Jablonce v odvetě třetího předkola konferenční ligy zvítězili v Rize nad RFS 2-1 a stvrdili postup do závěrečného play-off o hlavní fázi soutěže. Ještě krátce o počasí, v noci bude poměrně chladno. V pátek nás ale čeká 28 až 32 stupňů Celsia, o něco chladněji bude na severovýchodě Česka, jinak bude jasno a slunečno.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád, a že ti to přsteku, chci ti všechno říct, a pak se někam schovat, třeba pochopí.

zase zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Národní koalice proti suchu znovu vznikne v pondělí a začne hned fungovat, jak oznámil premiér Andrej Babiš. Na boj proti suchu, včetně nových přehrad, chce vláda další 4 miliardy korun. V Pražském ústavu hematologie a krevní transfuze chybí krev skupin A a 0. V tiskové zprávě vyzval také k darování krve, protože zásoby jsou na kritické minimu. Nedostatek mají i další nemocnice. Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob. V Paříži zvítězila v českém rekordu minuta 54 vteřin a 38 setin. A po poměrně chladné noci nás čeká opět letní páteční počasí. Teploty budou od 28 do 32 stupňů Celsia, pouze na severovýchodě Česka bude o něco chladněji. Pršet by ale nemělo, bude jasný den.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
3: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
2: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
4: Voda už prostě nestačí.
5: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
6: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
7: No, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: A raz, dva, tři, 4,21.
10: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Zprávy. Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Národní koalice proti suchu znovu vznikne v pondělí a začne hned fungovat, jako známil premiér Andrej Babiš. Na boj proti suchu, včetně nových přehrad, chce vláda další 4 miliardy korun. V Pražském ústavu hematologie a krevní transfuze chybí krev skupin A a 0. V tiskové zprávě vyzval také k darování krve, protože zásoby jsou na kritické minimu. Nedostatek mají i další nemocnice. Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob. V Paříži zvítězila v českém rekordu minuta 54 vteřin a 38 setin. A po poměrně chladné noci nás čeká opět letní páteční počasí. Teploty budou od 28 do 32 stupňů Celsia, pouze na severovýchodě Česka bude o něco chladněji. Pršet by ale nemělo, bude jasný den.
2: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
2: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
1: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
3: Voda už prostě nestačí.
4: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
5: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až tisíce korun, a to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
8: Pryč DPH! Pryč DPH!
9: Přesně tak. Nakupte v Mevelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mevelix. Buďte in.
10: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
11: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
12: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
13: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

Talounová bude zpívat, hrát a bavit vás v první hodince ranního bontonu, který odstartu už za malou chvíli. Patříme k sobě. S kapelkou Jojo Band se vydáme do Rybitví. No a z Rádia Bonton zazní i Rádio Gaga skupiny Queen.

0: Rádio Bonton, počasí.
1: Pro aktuální stav v Praze platí, že máme slunečno a na barometru je 16 stupňů Celsia. A dnešek s jasnou oblohou, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na Šumavě 25. Co je podstatné, že předpokládané množství srážek rovná se nule. I když na druhou stranu by docela potřebovalo sprchnout, vláhy a vody je strašně málo.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Radio Bonton a Milan Fiala.
1: Tak tady krásné, dobré ráno, buongiorno dámy a pánové, těšil jsem se na vás a je to tady. Páteční ráno s vaší společností, díky moc. Tak jako slunečnice každým dnem, otáčím se za sluncem. Interpretku tohoto hitu Inku Zemánkovou si připomeneme v kalendáriu. V rubrice Žít podle počasí hodíme pod meteomikroskop Dagmar Honcové současné počasí a je nad hvězdy jasné, že k tomu všemu budu hrát hity, které znáte. Začínáme se Sandrou. Tak tedy haj. Mějte se krásně, skvělý den s Bontonem a Fialou Milanem.
0: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu Bonton.

0: Skupina Dire Straits, Walk of Life. Zakladatel téhleté kapely Mark Knopfler měl tento týden narozeniny, tuším 77. 8 hodin 12 minut je právě teďka na studiových hodinách Rádia Ponton. Posloucháte Ranní Ponton, no a co zajímavého se přihodilo v minulosti, když bylo v kalendáři dnešní datum, tedy 14. srpen. V roce 1974, přátelé, veletržní palác v Praze byl zachvácen požárem, jehož likvidace trvala téměř týden. No, potom to dlouho leželo ladem a dnes tam máme fantastickou galerii. V roce 1977 herci Jan Tříska a Karla Chadimová emigrovali do Spojených států. Tím pádem v televizi skončil na dlouhá léta seriál Záhada hlavolamu i Jan Tříska jako záhadný široko. Přátelé, je tomu 141 let, co se v Hradci Králové narodil Jiří Červený. Ač právník byl zakladatelem slavného kabaretu Červená sedma, byl to hit první republiky. Inka Zemánková, rozená Anna Iněs Koníčková, slavná swingová zpěvačka, se narodila před 111 lety, kdo by neznal její slunečnici. Ta poprvé zazněla ve filmu Martina Friče Hotel Modrá hvězda a stala se tehdejším šlágrem a Inka nejslavnější českou zpěvačkou 40. let 20. století. No a 107. narozeniny by dnes oslavil Josef Pér, otec herečky a výtvarnice Jany Krauzové, dědeček herce a zpěváka Davida Krauze, známého jako údržbáře Václava Maška z filmu Dovolená s andělem, anebo jako loutkoherce a břichomluvce onehdy slavné dětské postavičky Pepíčka. Herec Braňo Holiček, známý jako syn Honza Dvořák, vyprávějící příběh seriálu Vyprávěj, se narodil před 41 lety v Košicích. Braňo se také věnuje divadelní režii a je držitelem ceny Alfréda Radoka. Tak tedy všechno nejlepší.
1: Radio Bonton.
0: No a máme tady další muziku, přátelé. V 8 hodin 14 minut je tu Jojo Band a Rybitví. Za chvíli si dáme taky Mike Oldfielda a Maggie Rayleigh. S nimi se vydáme do sladké Francie. No, nevemte to takhle při létě.

0: Michael Field, Maggie Reilly, Two Friends. No a z Francie zpět do našeho studia na Hagiboru. 8.22, ranní bonton je tu s vámi až do 10. hodiny ranní nebo dopolední. Milan Fiala vám přeje krásné dobré ráno. Pojďme se podívat, kdo dneska slaví. Svátek má dnes Alan. Je to mužské jméno, samozřejmě keltského původu ovšem, a vykládá se jako svornost. V bretonštině to původně znamenalo jelen. Ano, jméno Alena je podle některých výkladů samozřejmě ženskou odvozeninou jména Alan. Jak to je, to nikdo neví přesně. Každopádně Alanů máme mezi sebou jenom 1200. Já osobně teda nevím, kolik koček jménem Oksana máme v českých luzích a hájích a taky pelíšcích, ale čičina Oksana má dneska svátek. Ano, tak čičiči, Oksan. Eny je krásné, krátké a úderné psí jméno pro Fenku, která má svátek právě dneska. Původem a významem může odkazovat na slova znamenající světlo. No a díky koncovce i, tvrdé i, Eny se na něj pes skvěle a rychle učí slyšet. Takže kdybyste dneska si říkali, sakra, jak já to štěňátko, Fenečka, jo, tak Eny, dobře, klidně. 8.23, ranní bonton pokračuje, jak jinak než s muzikou, za chvíli Leona a svět je plný bláznů a taky si dáme jednu klasiku Freddy a Queenie a Radio a Gaga k tomu.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku. Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.

0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a z aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Mini kapřičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.

0: nejbláznů právě teď, což je 8 hodin 32 minut navrch. V kalendáři 14. srpen posloucháte ranní bonton. Milan vám přeje krásné, fantastické ráno a dopoledne. Za chvíli si dáme třeba Olgu Lounovou nebo Kylie Minogue a její The Loco Loco Motion a pak se podíváme trošku na bližší věci kolem lidské povahy. No, člověk je záhadný tvor. Pojďme ale na zprávy.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Dobré ráno, délka letních prázdnin je aktuální téma lidí na sociálních sítích. Ministr školství Robert Plaga totiž rozproudil debatu o tom, jestli mají dvouměsíční letní prázdniny smysl. Podle příspěvku ministr uvažuje, že by se dlouhé volno mohlo přesunout více do průběhu roku. Letový provoz na pražském letišti se dnes odpoledne vrátí na hlavní dráhu. Kvůli modernizaci okolí hlavní runwaye byl na 4,5 měsíce převeden na vedlejší dráhu. Druhá etapa modernizace začala na konci března. Barum Rally uzavře Zlín. Dnešní rychlostní zkoušku bude sledovat 30 tisíc lidí. V ulicích krajského města bude letos zkouška trochu jiná, a to kvůli nedávnému požáru budovy v baťovském areálu. Pořadatelé proto posílí bezpečnostní opatření. Máme většinou slunečno, teploměry ukazují kolem 15 stupňů, přes den ale bude horko. To se teploty dostanou na 27 až 32 a bude většinou jasno. Tolik zprávy. Příjemné vstávání s Rádiem Bonton.

Olga Lounová, patříme k sobě. 8 hodin 39 minut. Já vám přeju krásné dobré jitro. Posloucháte Pontón a pojďme se podívat na člověka jako takového. Povaha, lidská povaha zahrnuje soubor vlastností, rysů a temperamentu, které určují, jak člověk myslí, cítí a jedná. Klasické dělení, přátelé, podle Hippokrata rozlišuje 4 základní typy: sangvinika, cholerika, flegmatika a melancholika. Tak třeba sangvinik je veselý, otevřený a aktivní, ale může být nestálý nebo povrchní. Cholerik, vidím herce, samozřejmě Petra Nárožného, ty jeho role, to byly cholerické role. Cílevědomý, energický, rozhodný, ovšem bývá vznětlivý, netrpělivý a tvrdohlavý, ano. Pojďme se podívat na flegmatiky. Flegmatik je klidný, vyrovnaný, mírumilovný, může ovšem působit lhostejně anebo zpomaleně, želvy utekly, no nic. Melancholik je citlivý, tichý, hluboce přemýšlivý, často mívá sklony ke smutku a nízkému sebevědomí. Jak jste na tom vy? Zapřemýšlejte, možná to víte, možná to nevíte. Každopádně pouštím další muziku. Michael Jackson byl velmi složitá a rozporuplná osobnost. V soukromí byl popisován jako citlivý, stydlivý, štědrý a hravý člověk s duší dítěte. Tady je.

pak už jenom já. Zula jsem si sandály a bosa. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístky. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

0: 9. Skupina Divokej byl je předznamenáním druhé 60-minutovky ranního bontonu. Určitě vám zahrajou taky vanastovky. Robert Kodym, PBH, Štěpán Smetáček v současnosti. Zahrajeme si taky Sabrinu. Summertime Love má podtitul tato píseň, která se jmenuje Boys. Všichni dobře známe, samozřejmě jeden z obrovských hitů 80. let. Proč si ji nepřipomenout, proč si třeba nezatančit, proč si nehodit sandálem?
1: Radio Bonton, počasí.
0: Tak tady, přátelé, dnes máme jasno při pohledu z okna, no ani mráček, ano, na obloze ani mrak, jak se zpívá v jedné písni Fantazie. Teploty dnes mezi 27 až 32. Zítra, přátelé, očekávejme zátěž vyvolanou zvýšenou teplotou. Ano, bude to trošku přibývat. Na teploměru bude až 35 a bude samozřejmě jasno a slunečno.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Tak tedy, dámy a pánové, buongiorno, krásné dobré ráno. Je přesně 9 hodin, máme malou sobotu, je pátek. V kalendáři je ten kýžený pátek. Já doufám, že už máte naplánovanou sobotu a neděli. Prostě víkend by měl být slunečný, mělo by to být fajn. Přátelé, užívejme si ta tepla, protože jakmile skončí prázdniny, jak já říkám, za chvíli jsou Vánoce. Pozor na to. No, za chviličku dáme si tradiční rubriku Žít podle počasí, když už jsme u toho počasí, a budu hrát. Samozřejmě za chvíli třeba Michal Hrůza, titulka ze seriálu, televizního seriálu Vyprávěj, píseň Budu ti vyprávět, takže. No a samozřejmě Sabrina, Boys, no a taky Honza Kalousek, opět a Radeček, a taky Diana Ross a spousta skvělé muziky.
1: Do nového dnes dobrou náladou na rádiu Bonton.

Život je život. Skupina Opus, Life is Life. Posloucháte ranní bontony, je tady druhá 60-minutovka, ze které už uplynulo 10, téměř 11 minut. 9 hodin 11 minut právě teď. A co my si dáme za malou chviličku? No tak čeká nás rubrika Žít podle počasí. Bude tu také Diana Ross a její řetězová reakce, to je název písně, Chain Reaction. A taky Honza Kalousek. Ano, Honza Kalousek mimo jiné s Ivanem Hlasem založil v roce 1980 hudební skupinu Navi Papaya. V roce 83 emigroval do Kanady, po sametové revoluci založil skupinu Zoo, nebo tam spíše zpíval, a všichni známe tu píseň a desku Čas sluhů. No, pozor, ale do filmu Šakalí léta naspíval postavu Babyho, stvárněnou Martinem Dejdarem. No a později spolupracoval s Filipem Renčem na retrofilmu Rebelové, do kterého složil hudbu a nahrál převzaté písničky do celého filmu. Takový je Honza Kalousek. Teď si ho pouštíme. Dnes na sólové dráze má za sebou také nějakou politickou dráhu. Každopádně jeho písničky jsou tady s námi pořád. Honza Kalousek, Chodím ulicí, právě teď na rádiu Bonton.

0: týden. No a k tomu, k té neděli, která bude trošku deštivá, se vztahuje i pranostika, která říká, že když prší na svatého Rocha, je pak pěkný podzimek, ano. Takže máme takový pěkný výhled do nejbližší budoucnosti. I ten podzim by měl být fajn. Tak to beru.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku. Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
11: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
12: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
13: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
14: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
15: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
16: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.

0: Léto na rádiu Bonton. Na rádiu Bonton.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká jsou slova, jak

0: Kapelka opět a Radeček a bratři 9.32. Za chvíli se podíváme na to, proč my muži milujeme zrsky. Je to tak, jsou prostě trošku jiné, no a... No to ostatní vám řeknu už za chviličku. Dáme si divokýho byla Belindu Carlisle, ale taky pojďme se podívat na nejnovější zpravodajství. Halo, halo, Lucko.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Hezké ráno, ředitelství silnic a dálnic začíná dnes s opravou dálnice D10 mezi Kosmonosy a Bezděčínem na Mladoboleslavsku. Levá část dálnice získá nový povrch. Úsekem denně projede až 50 tisíc vozidel. Premiér Andrej Babiš spolu s ministrem práce Alešem Juchelkou dnes navštíví Frýdek Místek. Vládní prázdniny se tak chýlí ke konci a odstartuje ostrá kampaň před komunálními volbami. Francouzští lupiči ukradli slavné drahé kartičky Pokémonů. V jihovýchodní Francii se v noci ze středy na čtvrtek 4 muži v kuklách vloupali do obchodu, který se specializuje na sběratelské karty, právě zejména na Pokémony. Cena ukradených karet je v přepočtu téměř 2 miliony korun. O druhou českou medaili na plaveckém mistrovství světa v Paříži bude dnes usilovat Miroslav Knedla v závodě na 50 metrů znak. Do finále se probojoval suverénně z třetího místa. Dneska nás čeká další horký den. Teploty vystoupají na 27 až 32 stupňů a k tomu bude většinou jasno. Ze zprávy to pro tuto chvíli vše. Hezké ráno s Rádiem Bonton.

0: Parta chlapíků z Úvalu Prahy, divokej byla znamení 9.41, ranní ponton páteční. Jo, přátelé, proč my muži milujeme zrsky? No, vnímáme je jako atraktivní díky kombinaci vzácnosti, biologických signálů, kulturních asociací a psychologických faktorů. Zrzavost, přátelé, je výsledkem zajímavého mutace genu MC1R. Zrsky tvoří pouze 1% světové populace, což je vlastně nejvzácnější přirozená barva vlasů. No, od starověkého Řecka, kde rusovlasé bohyně symbolizovaly krásu a moc až po moderní popkulturu, kde zrsky často vystupují jako vášnivé a nezávislé postavy, se zrsky jaksi asociují s tajemstvím energií a vitalitou. Ovšem, psychologové zdůrazňují zase, že atraktivita souvisí s vnímáním individuality a taky sebevědomí. Zrsky díky své vzácnosti často vyčnívají z davu. Ano, jsou si toho vědomi, což může zvýšit jejich sebevědomí a atraktivitu. A my muži často spojujeme červené vlasy s pozitivními rysy jako energie, nezávislost a kreativita. Prostě ten sex appeal těch zrzek je, co si budeme říkat. No, někdo je na blondýny, někdo je na brunety, někdo je na zrsky. No, ale jsou výjimečné. 1% světové populace, to už je slušná vzácnost, když dneska v době techniky a barev na vlasy můžeme mít vlasy jakoukoliv barvu, co si budeme říkat, červené, zelené, zrzavé, taky, i když jsme třeba blondýna. No nic, pojďme dál za muzikou, za chvíli třeba Věra Martinová a nebo taky Kim Appleby. A pak už písničky na přání, zdarem.
1: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
2: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.

0: Ježka.
1: Tohle to je prostě evergreen československé pop music nebo big beatu, jak chcete. Teď jsem si vzpomněl, že kdysi jsme tuhle tu píseň hráli s mojí první big beatovou kapelou, ta se jmenovala Integrál, bylo to v roce někdy 78 a tuhle tu píseň zpíval kolega Ivan Karas, později se z něj stal zemědělský inženýr. A já vůbec nevím, kam zmizel, kdybyste znali toho Ivana Karase, tak mi dejte echo.
2: Ivane, ozvi se, prosím. Mě byly tři, tenkrát koukám.
1: Jo, vidíš no. To, tak to mě bylo trošku víc. Každopádně, přátelé, já vám popřeju fantastický víkend. To slunce má být stále aktivní, i když v neděli ke konci dne se to trošku jaksi ochladí, no, deštěm je potřeba vláha. Takže si to užijte, já se na vás budu těšit v pondělí, samozřejmě úderem 8 hodiny raní. Mějte se fantasticky, úžasně, nádherně, opalujte se, pijte s kamarádem Mírou, na hlavě mějte klobouk, na očích sluneční brýle a teď už si pojďte poslechnout písničky na přání s Danem Kostkou.
2: Ano, je to tak, počkej, já si ještě dopíšu ten návod s Mírou.
1: Ano, měkké i kamarád Míra.
2: Dobrý, mám napsáno, zkusím toho víkendu, jo? Hele. Ty se měj krásně, užívej se ho samozřejmě taky a v pondělí spolu sejdeme se u tohoto stolu.
3: Radio Bonton a Dan Kostka.
2: Ovšem, teď už vás také zdravím, přeju vám nádherné, konečně už páteční dopoledne. Ano, tohle slovo zní opravdu vynikajícně, co vy na to? V každém případě pojďme to ještě malinko vyšperkovat tím, že si necháte něco zahrát. Co vy na to? No tak je to možné, samozřejmě. Už teď klidně pište SMSky na 736 3888 nebo zprávě na náš Facebook a Instagram, protože písničky na přání s datem 14. jsou právě teď na svém startu. Tak Alan slaví svátek, pánové vás zdravím, přeju všechno nej a posílám Otavan.

To byly Olympik na Buntonu. Krásné dopoledne vám všem, milí buntoňáci, páteční písničky na přání jsou tady a vy píšete dobrý den, prosila bych zahrát pro mé drahé hochy a pracanty Marťu a Sváťu písničku Raci v práci od Kabátů, díky moc, napsala Klára. Takže pánové, dneska pracujete za písničku, tak ať vám to jde. Tady už ji máte.

Na Bontonu já vás zdravím, nádherné páteční slunečné dopoledne vám všem přeju. Pojďme na další zprávu, která dorazila. Přejete, nebo spíš píšete, přeji krásný den. Dane, prosím, mohu poprosit o píseň od Davida Dejla, Co si láska žádá. Jen tak pro radost, když je ten oblíbený pátek. No a bylo by to i pro fans Davida. Děkuji, Jarka nám píše a přidává i srdíčko, tak Jarko, ze srdce vám posílám Davida Dejla na Bontonu. Tak ať se vám líbí.

I na vaše přání, pro koho dalšího, že to bude? Ano, já už to vím. A teď prozradím vám všem ostatním. Krásný den, Dane, píšete. Včera byl den leváků. A my jsme zapomněli našemu šéfovi pogratulovat k tomu, že je levák. PS. Pane Petře, gratulují vám Vašek a Michal a posílají píseň Kde pak ty ptáčku hnízdo máš? Od Káji Gota. Tak pánové, Vašku a Michale, máte štěstí, že jste si ještě vzpomněli. Takže, milý Petře, tohle už je pro vás.

0: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
1: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
0: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře

0: může vzniknout závislost.
1: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

Tak to byla skupina Slza Katarze na Bontonu, tohle pátečně vyladěné písničky na přání, a to znamená, že další už je připraveno. Tak pojďme na to, krásný pátek, Dané, konečně tady pátek, patrně nás čeká tropický víkend, tak ať to zvládneme a v pondělí se zhledáme na Bontonu. Zahrajte mi prosím dnes od YouTube písničku Where the Streets Have No Name. Moc dík, napsal nám Honza. Honzo, parádní volba, takže pojďme si připomnout ten úžasný koncert na střechách a právě teď pro vás na něm také kapela U2. Tak tady máte.

τρέξει μια στάρα. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy. Nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky. A v 50 nechával si věštit od cikánky. A dříve, než mě přijme svatý,

uši mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi Limanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

0: při mě stál. Když při mě stál. On při mě stál.
1: Ano, tak to byl on, Jarek Nohavica na vlnách Rádia Bonton. A vy vypíšete další zprávy, to je dobře, tak díky moc za ně. Zahrajte písničku od Věry Špinarové a Václava Neckáře Nádherný den. Posíláme ji všem pro radost a přejeme hezký pátek a báječný víkend. Tak tohle píše Marie a Karel. Přátelé, moc díky za přání. I vám samozřejmě nádherný víkend, který bude opravdu parádně letní. Tak si ho užívejte se vším všudy, ovšem teď i s vaší muzikou na Bontonu. Tak tady ji máte.

No a mají pravdu tihle dva, opravdu nádherný den, navíc pátek, máme těsně před víkendem a také před dalším hudebním přáním, koukám, v něm půjdeme rovnou i slavit, protože vypíšete prosím o zahrání písničky Vím už svý od Jirky Korna pro tátu k dnešním 84. narozkám. Díky, napsal nám Martin, tak milý tatínku, přejeme vám za celé Rádio Bonton všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, no a ten dnešní narozeninový den si užívejte teď i s Jirkou Kornem.

Nádherná píseň ze života Jiřího Korna právě teď na vlnách Rádia Bonton. Teď už opět vy a vaše další zprávy, které dorazily. Píšete: ahoj Dane, moc prosím k mé smutné náladě zahrát píseň Pálím od Jelena. To je výstižné. Mějte krásný den a děkuju. Napsala Monika: tak Mončo, víte co, teď okamžitě chci vidět váš úsměv. No už je to lepší, vidíte to, ono to půjde. V každém případě, tady máte skupinu Jelen, tak doufám, že vám to k té vaší náladě pomůže, tak ať se vám líbí.

Tak to byla krásná jelení píseň, píseň Pálím na Bontonu, páteční písničky na přání, tak ty jsou v plném proudu. No a vy do nich píšete: ahoj Bontonku, prosím o zahrání písničky Týden končí, víkend začíná pro mého suprového kolegu Lukáše Orsáka. Moc děkuji, jeho tajná ctitelka z pobočky Teplice Multitrans. Panečku, tady se nám možná rýsuje jedna nová velká láska. Ha, uvidíme. V každém případě týden nám končí. A to je pravda.

Tak jsme se konečně doškali. Po celém pracovním týdnu nám to už zanedlouho vypukne. V každém případě ještě po páteční hymně, dalo by se říct, mám jedno hudební přání, v něm píšete: milé Rádio Bonton, zahrajte prosím pro moji mamku Helenu Vondráčkovou a její písničku Taneční střevíce. Díky, Slávek. Tak Slávku, jste moc hodný a šikovný, že jste si vzpomněl na maminku. V každém případě vás, maminko, zdravíme. Přeju vám nádherný pátek a krásný víkend, který je před námi. No a právě vám teď na Bontonu zpívá Helena Vondráčková.

0: To byly taneční střevíce Helenky Vondráčkové na Bontonu. Přesně udereme 11. hodiny, jsou za námi, jako písničky na přání s datem 14. srpna, ale my jedeme dál. Po 11. připraven třeba Michal David. Nebojte, neloučíme se, máme tady Nightwork. A také moji tajnou dětskou lásku Samantha Fox. Tak hezký pátek a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: A zdravím taky všechny Alany, kteří dnes slaví svůj svátek, právě na ně se už za několik málo minut, pravda, malinko blíže podíváme. Teď už další muzika, o ní se postará Rod Stewart.

Posloucháte Rádio Bonton, nádherný den, máme tady pátek 14. srpna, tak si ho užívejte i se sluníčkem a další muzikou tady u nás na Bontonu, v každém případě také s Alanem, který dnes slaví svůj svátek. Je to prý muž, který má rozhodně podnikavého ducha a značný obchodní talent. Narodil se s organizačními schopnostmi, které se projevují už od útlého věku. V dospělosti takto se většinou vypracuje opravdu k významnému vedoucímu postu. Někdy ho to prý ale stojí příliš mnoho sil. Neustále také bojuje se značným množstvím nepřátel a nakonec často zjistí, že na cestě k úspěchu tak trochu zapomněl na svůj osobní život. No, co dalšího praví hvězdy? Například to, že by si měl dát pozor na přílišnou aroganci a nadřazenost. Se vstřícným jednáním se dostává

0: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
1: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
0: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: přebere si to sama. Přeber si to sama.
1: Radio Bonton.

0: To byly Blondie na Bontonu, půl minutka a je půl dvanácté. Je tady také dopravní servis.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Takže zdravím všechny řidiče, pojďme na to. Začínáme na dálnici D0. Tady máme problém na 24. a půl kilometru ve směru Ruzině D7, kde se právě teď šetří nehoda osobáku s kamionem. Bouralo se také na Českolipsku, opatrně na silnici číslo 9 u obce Dubá, kde se střetl osobák s prasetem. No a ještě Prachaticko, silnice 145 u obce Netolice. Tady havarovala sanitka, tak jezděte prosím při pátku opatrně. Šťastnou cestu přeju, muzika už letí k vám, za chvíli to budou Činasky, také Samantha Fox a nebo Nightwork.

Zdravím vás, Bontoňáci, tak tohle byli Chinaskin a jejich Kapradí. Mimochodem, v rámci jejich turné Open Air Léto 2026 je můžete právě dnes naživo vidět a slyšet také v letním kině ve Strakonicích, takže pokud tam vyrážíte, přeju vám opravdu parádní zábavu a neskutečné hudební zážitky. Je tady 12. už za několik málo minut, koukám do té doby, než se pustíme do pátečního oběda, já vám pustím další skvělou muziku, bude tady třeba Shakira, také Arnošt Pátek, Michal David a teď už na Bontonu Vanessa Williams. Tak pohodový poslech vám všem přeju.

0: Posloucháte Rádio Bonton, krásný pátek vám všem, milí bontoňáci, přeju. Minutka a je tady dnešní, tedy páteční pravé poledne. Pojďme se podívat také za další muzikou. Oni se po 12. postará třeba Sagvantofy, Touhy prchavý jsou. Ano, dáme si jeho legendární večírek. Jinak přidává se také Petr Muk. Vyrazíme za Flashdancem, výborným filmem z 80. S ním také Irene Cara. Tak tedy hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Před námi je víkend, jaká bude sobota, to zajímá asi úplně každého, no bude nádherně. Jasno nebo skoro jasno, odpoledne v Čechách od západu čekáme přibývání oblačnosti, to nám vadit nebude, protože se alespoň malinko schladíme od toho slunce, to bude pálit celkem dost, nejvyšší denní teploty 31 až tropických 36 stupňů Celsia.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: No a kamže se právě o tom nastávajícím horkém víkendu vypravit, tak to vám prozradím už za malou chvíli. Teď přeju samozřejmě také dobrou chuť, pokud právě teď obědváte, no a posílám další muziku. Tady je Hanka Zagorová.

0: Marika Gombitová na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju krásný den. Máme tady pátek, máme těsně před víkendem. Možná ještě nemáte upředeny plány, jakže ho vlastně strávíte. No, vyrazit můžete například na parádní akci, která se jmenuje Železnohorský traktor 2026. Pokud tam vyrazíte, čeká vás například spanilá jízda, závody traktorů ve slalomu a sprintu, divácká soutěž v koulení pneumatik, výstava historických a moderních traktorů, no a samozřejmě také program pro děti i jejich rodiče. 12. ročník železnohorského traktoru se koná už zítra, tedy v sobotu 15. ve Žďárci u Seče v areálu za kulturním domem. Ve 12 hodin proběhne zahájení celého programu, no a registrace traktoristů, tak ty budou probíhat od 10 hodin u vjezdu do areálu za kulturním domem. Takže pokud se na tuto opravdu zajímavě znějící akci vypravíte, přeju vám opravdu dobrou zábavu. No a posílám také další muziku, za chvíli to bude třeba Jana Kratochvílová, zaspívá také Eros Ramazzotti, no a já zatím mrknu, jakže to vypadá s aktuální dopravní situací. No tak zůstaňte s námi.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun.

0: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
1: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
0: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
2: O obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: Na rádiu Bonton zpívala Jana Kratochvílová. Hezký pátek vám přeju, pojďme na cesty.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Zdravím všechny bontoňáky za volantem. Pojďme se podívat na D5. Pozor, bouralo se tady na prvním kilometru ve směru na Prahu. Jezděte opatrně. Teď už míříme na D1, opatrně na 196. kilometru ve směru na Prahu, kde jsou v sobě dva osobáky. No a stále ještě trvá problém na D0 na 24.5 kilometru ve směru Ruzině D7, kde se odstraňují následky nehody osobáku s nákladním vozidlem. Tak jezděte v klidu a v pořádku, dojeďte domů, nebo spíše na víkend, řekl bych. V každém případě vám přeju šťastnou cestu, no a posílám také další muziku, budou třeba Krištof, také Tom Jones a nebo kapela No Name.

Posloucháte Rádio Bunton, právě teď dohrála kapela Krištof. Mimochodem, jméno Krištof členové kapely nevybrali vůbec náhodou. Vzniklo totiž podle jedné z prvních písní, kterou vůbec Richard Krajčo napsal. Bylo to už v 15 letech, no a tehdy pojednávala o odloženém dítěti v popelnici. A my teď už jedeme dál ke 13. hodině s další skvělou muzikou. Za chvíli to bude třeba Katy Perry, také Sak Vantoffy, anebo právě teď na Buntonu Depeche Mode.

0: Na rádiu Bonton zpíval Nick Kamen, je 13 hodin, já vám přeju krásné páteční odpoledne a to bude plné výborné muziky, jedeme i dál například s kapelou Turbo. Proč měl by znát? Po 13. hodině se objeví také Lucie a jejich Marie. Marie, jsi jako výkřik dotichá. A jako další Taylor Dayen. Tak parádní pátek a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: No a koukám, že i ta sobota bude stát za to jasno nebo skoro jasno. Odpoledne čekáme v Čechách od zapáru přibývání oblačnosti, no a nejvyšší denní teploty 31 až 36 stupňů Celsia.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Přesně tak. Nakupte v Mé Velixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mé Velix. Buďte in.
6: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tesco vejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: Teď už máme skoro 3 minuty po 13. hodině. Já vám přeju nádherné páteční odpoledne. Tak už za chvilku se vypravíme na Barumku. Ano, vyrazíme do Zlína. Tam se tento víkend budou dít opravdu velké motoristické věci. Teď ovšem další muzika, tady už je John Farnham.

0: Buďte s námi.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
7: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
11: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Zdravím vás, milí montoňáci, tak tohle byli Bad Boys Blue, no a teď už se podíváme na naše hlavní silniční tahy.
1: Rádio Monton, doprava.
2: Dvě dopravní nehody komplikují provoz na dálnici D5 z Plzně na Prahu. První nehoda vás zdrží na 4. kilometru, která blokuje levý jízdní pruh, a druhá nehoda se došetřuje na 1. kilometru. Aktuální zdržení je okolo 20 minut, popojíždět budete od 5. kilometru. A s 10-minutovým zdržením počítejte na pražském okruhu od letiště ve směru k dálnici D1. Důvodem je hustý provoz, popojíždět budete mezi 23. a 19. kilometrem. A nesouvislá kolona převážně nákladních vozidel se tvoří v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 z Prahy na Brno. Popojíždět budete mezi 175. a 196. kilometrem. Osobní vozidla projedou levým jízdním pruhem se zdržením okolo 20 minut. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Petro, díky za dopravní info, bontoňáci, vám přeju samozřejmě šťastnou cestu. Možná zrovna teď už někam na víkend, tak si ho užívejte. No a posílám také další muziku. Budou Mandraže, také Alphaville a nebo teď Pokáč. We'll be right back.

motýly a mandraže a také Rádio Bonton, které vám dělá společnost i v pátek odpoledne, tak doufám, že máte opravdu parádní den. No tak 2:45, to je aktuální čas, 14. srpen, aktuální datum, takže pokud znáte nějakého Olana, nezapomeňte popřát, ať si netrhnete ostoru. V každém případě, co je velmi sympatické, dneska máme také Národní den krémového nanuku. No v tomto počasí, panečku, to bych chtěl alespoň jeden na oslavu, tak vám přeju dobrou chuť a posílám také další muziku, za chvíli třeba Fade Hill, Turbo, Michal Lenková a Standa Procházka, no a teď už na Bontonu Mariah Carey.

0: se svými typickými pruhovanými kalhotami a kudrlinami ve vlasech se značkou Mulet, tak to byli Turbo a jejich hráč na vlnách Rádia Bonton. No a já už se podívám za další muzikou. Po 14. hodině se o ní postará třeba Michal David, bude jeho disco příběh. Jako další na hudební scéně Rádia Bonton také Tereza Kernlová. Mašková, prosím, pozor. Jsem to já, co září štěstí. No a zpívat vám bude také Paul McCartney. Tak tedy hezký pátek a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: No a teď už mrkneme na sobotu, bude jasná nebo skoro jasná. Odpoledne čekáme v Čechách od západu přibývání oblačnosti. No a nejvyšší denní teploty 31 až 36 stupňů Celsia.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: 14. hodina odbyla, my už za chvíli zajdeme na pivko. Proč taky ne, když už máme ten pátek? Ovšem, teď už pojďme za další muzikou. Tady je Roy Orbison.

0: Ahoj, tady je Tomáš Klus. Přeju vám hezké léto, přesně takové, jaké si ho přejete mít. A teď vám na rádiu Ponton posílám jednu svoji písničku.
1: Z posledních pocitů poskládám ještě jednu úžasnou chvíli. Je to tím, že si tu

0: Na Rádiu Bonton zpívala Marcela Holanová, já vám přeju krásné páteční odpoledne, no co si budem povídat, takové vychlezené pivečko v těchto vedrech určitě bodne, no a vy si ho můžete o víkendu užít opravdu dostatečně, pokud tedy v sobotu vyrazíte na Mezinárodní pivní festival v Litoměřicích, který bude také hostit soutěž o zlatou pivní pečeť. Veřejná část festivalu se uskuteční na Tyršově náměstí v Litoměřicích. Návštěvníky čekají ochutnávky piv a pivních speciálů, také možnost setkat se přímo ze zástupci pivovaru, no a samozřejmě doprovodný program a občerstvení. To všechno z tohoto udělá opravdu parádní tip na víkend, kde se dobře napít, najíst a samozřejmě i pobavit, takže pokud do Litoměřic vyrazíte, dobrou chuť, dobrou zábavu přeju, no a už za chvilku posílám také další dopravní informace. K tomu všemu další muziku, třeba Michala Davida a bude tady také Izrael Iskamaka Vivo Olé, tak zůstaňte s námi.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od Mol a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

0: Posloucháte Rádio Bonton, samozřejmě každý z nás je plný nějakých těch disco příběhů z mládí. Michal David nám tomu teď zpíval, a to 3 minutky před 2:30. Pojďme na dopravu.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: Problémy čekejte teď na dálnici D0, a to konkrétně na 16. kilometru ve směru Ruzině D7, kde částečně blokuje provoz nehoda osobáku s kamionem. No a bouralo se také na D1, tady pozor, na 175. kilometru ve směru na Prahu. Tady jsou v sobě 2 osobáky, tak opatrně. Přeju vám šťastnou cestu, možná i někam na víkend, na dovolenou. Tak si to užívejte, podobně jako další muziku. Za chvíli to bude třeba Tereza Mašková, budou také Pet Shop Boys, anebo Aneta Langerová.

Výbroče na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím, vím, co je žít léta v klecích.

Tak takhle prosím zpívá vítězka Superstar, tak to byla Tereza Mašková a jako vždy naprosto bezchybný hudební výkon. Já vám přeju nádherné páteční odpoledne, za chvíli vás už svojí přítomností potěší také má milá krásná kolegyně Markétka Majerová, je tady s vámi už od 15. hodiny. Před námi víkend, vy si ho užívejte opravdu se vším všudy, bude nádherný, letní, tak pojďme si ho teď ještě užívat, to čekání na něj s další muzikou. Do 15. ode mě třeba opět a Radeček, budou také Eruption nebo Marie Rotrová. No a teď už je na pořadu dne Paul McCartney na Bontonu. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju, bontoňáci.

0: Rádio Bonton a Markéta Majerová.
1: Je tu pátek, příjemné odpoledne s Rádiem Bonton vám přeji. Už máme 14. srpna, svátek slaví Alanové a taky je dneska Národní den krémového nanuku. Takže se trošku na historii této pochoutky podíváme, protože nevím jak vám, ale mě by třeba nanuk bodnul. Stejně jako dobrá muzika. Čeká nás například Patrick Swayze, David Dale a začne Rick Astley. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: Tony Esposito na rádiu Bonton, hezké páteční odpoledne. Říkali jsme si, že dneska nanuky slaví svůj den, tak se pojďme podívat na jejich historii, protože první moderní nanuk na světě, tedy zmrzlina v čokoládě na dřevěné tyčce, tak tento nanuk si nechal roku 1922 patentovat dánský imigrant v Americe, pan Nelson. Když v roce 21 chtěl malý chlapec v cukrárně utratit peníze buď za zmrzku, nebo za čokoládu. Neměl prostě dost na obojí. A cukráře Nelsona to inspirovalo k výrobě cihličky zmrzliny polité čokoládou. Pak do ní přidal později dřevěnou tyčku, aby se nelepily ruce. Takže to máme základy, jak vznikl nanuk. Patent je od roku 1922 a za chvilku se podíváme na historii nanuků v naší republice. Teď jsou tu ovšem finalisté Superstar z roku 2009 a nebo Madonna. Tak hezké odpoledne.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji všechny příležitosti, které využíváte pro své cesty. Lenka vám dá určitě nějaký vhodný tip.
3: O tom, že Tunisko patří mezi naše nejoblíbenější destinace, není pochyb. Tato rozmanitá země má stále co nabídnout, od odpočinku na písčitých plážích až po dovádění na tobogánech hotelových rezortů s all inclusive. Můžete navštívit tradiční trhy nebo se vydat na Saharu a zažít jízdu na velbloudech tak, jako beduíni. Rodinám s dětmi doporučuji návštěvu Djerba Explore Parku, který je koncipovaný jako takový tradiční skanzen, jehož součástí je i krokodýlí farma, která je domovem více než 600 krokodýlů. Dovolenou můžete vybírat mezi tuniskou pevninou nebo ostrovem Djerba. A proč nevyužít momentální letní last minute nabídku? Do Tuniska vás zvuja a Tuniský národní úřad pro cestovní ruch.
2: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz. Jasněťka?
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tesco vejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
10: Přesně tak. Nakupte v Mavericksu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mavericks. Buďte in.
11: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kucherské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.

Radio Bonton. Bonton. Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

0: o nanukách, protože dneska je den smetanového nanuku. Už jsme zjistili, že první nanuk byl patentován v roce 1922 v Americe. A jak to vypadalo v českých zemích? Tak tady, přátelé, až v červenci 1938. Tehdy pražský podnikatel a majitel automatu na Václaváku v Praze, pan Vašata, poprvé představil zákazníkům zmrzlinu v čokoládě na dřevěném dřívku pod názvem Nanuk. A když pana Vašatu znárodnili v roce 1949, tak převzal výrobu mléční kombinát Lactos. Pak v roce 1962 v pražských Vysočanech se začal vyrábět tvarohový nanuk. Ano, legendární Míša. Víte, kolik tehdy stál Míša? 50 halířů. Já nevím, jak vy, ale já už mám úplnou, a se mi z toho špatně mluví, úplnou panickou chuť na nanuka. Takže přichází hudba. Ozzy Osbourne, Heidi Janku nebo Inner Circle a já jdu tady do automatu vyždímat z něj, co se dá.
1: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
2: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.

0: Prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ahoj, tady Lukáš Jihlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
11: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
12: Radio Bonton a Markéta Majerová.
13: Hezké páteční odpoledne vám přeji, máme 14. srpna, to nás ta 13. v pátek minula jenom o fous. Dneska nám slaví svátek Alanové, na které se za chvilku podíváme. A já jsem ještě studovala pranostiku, která říká, že hřímáli v srpnu, lze čekat 8. dne opět bouřku. A vzhledem k tomu, že v předpovědi počasí to na nějaké bouřky vypadá v neděli, tak možná hřímalo před týdnem. Počítáte hřímání? Já ne. Ale o teď budu, abychom věděli, kdy příště sprchne. Možná. To se ještě uvidí. Ale to, co vidím naprosto krystalicky, je kapela Elan, Timberland a nebo Karel Zich. Právě teď na Rádiu Bonton. Hezké odpoledne.
14: Telegram s adresou svět.

0: páteční odpoledne vám přeji a už se jdeme podívat na dnešní oslavence. Těmi jsou Alanové. Já když jsem se dívala, kolik jich je, tak jsem našla číslo 1234, tedy 1234. Ale ono je to staré číslo z posledního sčítání, takže vás bude tak kolem 1300. Milí Alanové, nejčastěji se uvádí význam vašeho jména, že znamená svornost nebo soula. Vy máte velmi podnikavého ducha a velký obchodní talent. Organizační schopnosti ty se u vás projevují jako úplně od malinka a v dospělosti se většinou vypracujete fakt k významnému vedoucímu postu. A ačkoliv to tak navenek úplně nevypadá, vy ve své dušičce skrýváte citlivost a zranitelnost, tak milí Alanové, užijte si svůj svátek a všechno nejlepší.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

0: Freddy Kirken na Rádiu Bonton, hezké páteční odpoledne vám přeji. Už se tady dívám, co pak se právě dnes, 14. srpna, stalo v historii. V roce 1974 hořelo. Veletržní palác v Praze byl zachvácen požárem a ta likvidace toho požáru trvala téměř týden. A úplně absurdní je, že právě dnes v roce 2002 povodeň v Česku kulminovala, tehdy Vltava dosáhla úrovně 500 leté vody, začala z evakuace Starého města a to jsme ještě netušili, že bude mnohem hůř. A dneska ze zaplavené trojské zoo uprchl Lachtan Gaston. Víme, jak to s ním špatně dopadlo. No, chci tady najít něco pozitivního, jo? Ale upřímně řečeno, budeme si muset udělat pozitivní dnešní den, tedy 14. srpen 2026, protože nic jiného nám nezbyde. Jaké si to uděláme, takové to budeme mít. Já vám k tomu budu hrát. Je tu Xindl X a Olga Lounová, Jitka Zelenková a začnou Savage Garden. Hezké odpoledne s Bontonem.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.

0: Markéta Majerová.
1: Příjemné páteční odpoledne vám přeji, máme 14. srpna a mě zaujal článek, jak často si měnit pyžamo. Možná budete překvapeni, jak moc často to má být, zvlášť když je teplo. A že teplo teda teď máme a ještě v příštích dnech mít budeme. Tak než se k tomu dostaneme, budou tu CC Catch, MiG-21 a začnou olympici. Tak hezké odpoledne s Bontonem.

0: Rádio Bonton.
1: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za tebou.

0: A už jsem tady s informacemi, jak často si měnit pyžamo. Jasně, že povlečení měníme jednou za týden, jednou za dva týdny, ale pyžamo, přátelé, si máme měnit každé dva dny. Maximálně tři dny. Ve chvíli, kdy je teplo, tak možná denně. Když si to pyžamo necháme déle, tak zvyšujeme riziko, že se stane pohodlným domovem mikroorganismů, roste riziko vzniku alergií, třeba ty se můžou projevovat kašlem, jo? Takže jestli jste začali náhle kašlat, zkontrolujte si, jak často to pyžamo měníte, protože pak nastávají kožní problémy a už to běží. Samozřejmě čím tepleji je, tím častěji. A vzhledem k tomu, že teplo máme a teplo mít budeme, a dostáváme se k tomu, proč spát nazí. Je tady dokonce 8 důvodů, proč spát nazí, co všechno dobrého nám to přinese. Jednak se naučíme vystavovat se kritickému pohledu do zrcadla, náhota posílí partnerskou imunitu, vyplaví nám oxytocín, zažene nespavost i únavu, dá stopku kožním problémům a prý zrychlí metabolismus a zhubneme. Přátelé, dokonce, když spíme nazí, tak chráníme srdce a bráníme cukrovce. Tak já nevím, ale kdo si ještě dneska večer obleče pyžamo? To je snad blázen. Co si dáme? Co si dáme k tomu spaní jen tak? Já bych navrhovala třeba Abu, anebo kapelu Kryštof. Hezké odpoledne s Bontonem.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: A raz, dva, tři, čtyři.

Víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

Holky na rádiu Bonton, hezké páteční odpoledne vám přeji. Nezapomeňte dneska popřát všem Alanům, kteří slaví svůj svátek. Můžete si dát krémového nanuka, protože je dneska den krémových nanuků. Už jsme se podívali do historie, kdy pak nám vznikly. Patentován byl krémový nanuk v roce 1922. Máme před sebou super páteční večer. Nádherný víkend. Tak si ho užívejte plnými doušky. Markéta Majerová se zase na vás těší v pondělí ve 3. A teď vás tu nechám ve společnosti například Tiny Turner, kapely Jelen. Bude taky Linda Finková s Pavlem Nohou a začnou OMD. Tak hezký podvečer a večer s Bontonem.

0: Náš výkup je teď totální hardcore.
1: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Radio Bonton.

0: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Radio Bonton.
1: Promoklé duše se vrací z práce, autobus nikde, tak pohovoří krátce na zastávce, slova nic nejsou a duše to vědí.

se mi do očí a najdi sílu říct, odcházím lásko navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

asi bych ti říci měl, jak rád se ústí.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: בונטון.
1: Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

budu starý, mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vody pít lahodné víno ze čpánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí.

0: Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Připadá mi, že se stmívá.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu se vítá Honza Homolka. Dlouho očekávané ochlazení by do Česka mělo dorazit až v pondělí. Předtím nás ale čeká horký víkend s teplotami nad tropickou třicítku. Před požárem u chorvatského letoviska Omiš uteklo přes 2000 lidí. 7 zraněných bojuje v nemocnici ve Splitu o život. Informují tamní média. Přibližně 300 českých občanů bylo evakuováno. Česká národní banka uložila ČSOB pokutu 30 milionů korun za nedostatky v některých kontrolních procesech prevence praní špinavých peněz a ověřování klientů. Vyplývá to z informací na webu centrální banky. Luigi Mangione, podezřelý z vraždy šéfa americké zdravotní pojišťovny United Healthcare Briana Thompsona, u soudu v New Yorku přiznal, že tohoto může pronásledovat s cílem ho zabít. Fotbalisté Hradce Králové si poutkání na hřišti Zbrojovky nechali kvůli účasti v evropských pohárech odložit také zápas 5. ligového kola z Plzní. Předpokládáme v sobotu, že bude jasno nebo skoro jasno, jak už padlo, teploty letní tropické 31 až 36 stupňů.
0: Radio Bonton. Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonová se vítá Honza Homolka. Cíl ruského vůdce Vladimíra Putina na tento rok je, aby skolabovalo NATO i Evropská unie. Informuje o tom deník The New York Times. Podle jeho zdrojů to Putin řekl za zavřenými dveřmi na setkání s nejvyššími představiteli Kremlu. O víkendu rtuť teploměru opět vyšplhá vysoko. Naměříme až 36 stupňů. Hlavně v neděli by se měly přidat také bouřky. Navíc trvá do odvolání výstraha před rizikem vzniku požáru na celém území. V pražské Libni nedaleko Palmovky prasklo vodovodní potrubí, ulicemi se valilo větší množství vody. Na místě zasahovali policisté i hasiči. Tisíce španělských a marockých příslušníků bezpečnostních složek v pátek posílili hranice Ceuty a Melilly s Marokem. Úřady se pro tento krok rozhodly poté, co se na sociálních sítích začaly šířit příspěvky, které navrhovaly, aby se v sobotu opakovala událost z konce července, kdy do Ceuty vtrhlo 72 tisíc marockých migrantů. Sára Bejlek smetla v Cincinnati bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou po výhře 6-0 a 6-2, postupuje do druhého kola. A jak už padlo, sobota bude jasná, nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů.
0: Radio Bonton.